0: Rádiu Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

a dobrá, to radšej nie. Dúfam, že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie. Veď žiť s tebou to je umenie.